zechtějí vtaky včut šnurt. Zvyk pasobota třetí noc on tur jak po šnurku. Pasažéry a tmařečen multum tajence chulánky palenie lulkov. Bál domů v klubci co tam ještě, třeba ti zpět